0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dan i komina, fure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.